0: Hajtobe išče junu Janka Hanka od srpske basnjaki Sylvie Šenove doporučena pesen. Ona je hosť naše džensnejšie literárne hodžinky a ona nám nedom išče nekotre svoje basne přednese, v kotrech sa dotka, hoj by praju, bolje delikatných kuzov abo strašných bieznov meze čovjeckých pomerov. A to runja se s ketro bezstarostnym duktusom rče. Tohle so ju prašam, kdyni šenovove kajke tradícii tak menovanej ľuboštinskeje, srbskeje abo mezenárodneje poezie so vy sama vidíče a hoči so ľubošť abo žiečba za nej, docela z rču basne dženca išče tak prave dosaneč.
1: Dohož smejeme svoja za zvúrazne našich začiču. Budú tiež basne, ktoré sa so z ľubošťu a zéčbu zaberajú. Ľubošť je nešto tak bytostné za človeka, za bude najskrišie tiež všetko za svojami za ňu pýtať a nádžiomne tiež namakať. Bez ľubošťe na svet neobstý. Ľubošť je zakvačero a dokáž na tým nedvilujú, môžu oni snadno tiež zvistý bezstarostnosťu písať. Do kotrije basnijskije tradicije buh so netko samostajiva s cua, tak prav rec ne možu. To moža najskriš od rúze zvonkunie perspektive lipe posuđuvač.
0: To be jadriva a urazna a zrozumliva votmova na tajke kus voskočive prašenje na basniku, ale tež tých čitarju basniu. Ale netko svišime raz, nekotre tak menované bole ľuboštinské alebo docela ľuboštinské básne ze zbierky Mosty přes morjo, hubrané a recitované od autorky Sylvie Šenovej. Prosím, Jara.
1: Prinja ľubošť. Do svoje vúzkej stvičky zádoby so ty. Hač runieš, bydla škýtana celé horeka ve veži. Zalieze ty po roštach z oknom núc, otevri rámik široko a mi svět. Přeráde dach se vobkuzač a rejovach môj na vatkým vobrodžiňu von. Čovjek vůlky váčokaj nožkovach môj po krajinách, stajach môj stan dosry džotych mlučů, zviazanej bych môj z každý vězdu. Stanové pfatno jeničke vobmezovanie na vokomík. Ze žaneje frinkulácie so papelky nevobilich môj přichod, poladneniu so podotkač na maj dosahaše. Jako so prinira silne deščuvaše, stan zmirovaše. Jako so druhira silne deščuvaše, zapvata džeržeše. Jako so poslednira silne deščuvaše, stan požumach trudžičireše. Ani kamene hočanskavenim nebichu češke došč, rozkvikane rozprochnechu, a votleča pisk. Vopsunuch so na mokrym lišču. Zadživa na ladach do vubino, predehač, do nich badajo nevotučich. Mručele voko mojeje vieže. Z vočininem voknom nuc, jac nohcu. Netrebam roštam dovirič. Znaju miestem krute suchy kraj a mielnu podu. Pšilivam pampeliškam. Strony pše drohé knihy vobročeš, čejace krajiny mi pokazuješ, portréty čišna, mročelaky a mročele, červené a zvoté mulby. Vobraz za vobrazom svičata papera. Níže na ní cicha moje jedomizne. Ptačky. Na nebiu zaso ptačky letaja, v štomie sedžorine fifola. A ja tu sedžu přeco sam, se v okno znúcka v obladom. Môj nákup, ton mi činia drúzu. Svet vonka je mi celé cúzu. Vocalení, voco šice kodža, za augu, so ledma junu vodža. Hešček pustnicam so tvočach čmúvi bárie, môde holčky v obdživach, ve voni hárie. Zekt sedželachu v nevšedný montúrie. Kajke orgie to běchu na jich bytné kůrie. Zdáloka jsem na ně ládal ráde, spvošivě pak zvostal dále záde. Dženca bych si ketro jára pšal, za bych si tedy jednu sobu domojzal. Wočerstwienie. W selenym piesku dowolnicy lenieho pasu. Bihały prasnu, proznik poladnicy pisajo, woliuki woptawa. Libota cahorcota, dużne nocy, czerstwe znajomstwa w cudzych żytniszczach. Ze zaurotom słońca uprzedała soliecio. Tu nie poskitki lubia wukszyki, daloko do nazymy. Single so sekluje wokół črjopka tepta. Hat se zwiri zastupić? Przytulka. Majkam, masam, hatsam, placam, plęczu, przepytuju, obdziwuju, jezdżu, wadżu, dotkam so, suwam so, szudruju so, koszu, kożu, kameliona. Neby tu runie so zelene? Potajnstwo. Kosi jej nołoście z oczu? Liza słowa z huby. Ja. Zepira jasna. Za niezwiezu so niebieska. Czopik miri mnóstwo wody. Walace so pohory dele do dna. We wubinach kużoli so duch. Wjaza nocne slubienia. Kuzmo. Kołam we sebi żonsku potajność. Z kadżami wuboka pra stara wopku zwaca wieda stoliczu w semieszku jeniczkim. Po długim deszczu du ze zerymi rańczo słońca melczo wodu czyrać z ryki rianoszcze. Myjo se w oczy, widzu szpielu, kak ty skadżesz. Na tebie bych czekała, nie bych li zubiła czas. Ryjować iście chcu, na uszych kwasach kabaty wieszać, na hożdzikach wuspać so do białego dnia. Przyńcz runież bozy, nie ladaj kazania. Zmisy, a dżimi pod kożu, z tobu czas zadzierzeć du.

0: Hej tobie, Natasza Osterkorn. Znač nam naša autorka Sylvia Šinová, dženstnýši hošť našej literárnej besade, skrotka tutu nekotrým znatým hižo spivaku predstaví.
1: Hej, Natasza Osterkorn je pianistka a spivaka, kotra je vo sebe znata za interpretácie tradicionálnych ruských spivu Roma. Ona je votrostva bola svojej Roma-vôky, a tak emocionálnošť a mentalitu a živenské nálady Roma ľuda přes ľubošť vôky doživiva. Když je húčbu sluchám, chce sa mi přeco s celým rejovať. Môžu sa na vokom ik celé do húčby zanúriť a s dobom do dalých krajov a púčovaniu sa nič. Spiev hoží sa tu tiež kusk téma mojej zbierky.
0: Hej, vaša próza je tiež kusk reja, bych ja praju, znamenša reja z rču. A tu iš ročo k vašemu literárnemu tvoreniu. Písače basne, ale kajž prajene tež prózu. A to drehi žodleje hač basne. Preda hač pokazku ze svoje próze predstajíče, vozjevenej v antologii Mloče z leta 2017, prošu vás, zabešte nám ište přeradživa, kakšte vy docela k literárnemu tvoreniu přišva, a što je vám tak tež ideálne znač, k mocivo, a što je vám pomohol puč k písaniu próze a poezie rubač?
1: K mocivo je mi tak rec moje povovanie. Som však učaka serbštiny a som veľa let, ale oni znova smela šulaky a šulerov k matúre vešť. Vopširne znajomošče vo literatúre slušia k tomu. A nimo toho mi literatúra tiež sama na sebi fascinuje. Tuž som sa ze serbskej literatúru jara dokladne zabierala a skončne za svoje šulaky a šulerov spšiotovala. Božišo sa pšidruži, zo som na mojich počúvaniach posvedče všetko tiež knihu nepytala a si vo sebe lyriku sobu domoj nosila. Nekak stvorí sa z toho všeho to, što ještě dženca moja poezie.
0: Tu už netko slyšíme ešte niečo z vašej próze, dvaj kuskaj, a ja prošu přednešte tu tý kuskaj netko.
1: Služba. Chcú sa obročiť, ale nechce sa mi rádiť. Moja vôva je tajka češka. Čerla je nož. Lesem poslým času s cuvatelko piju. A krybet me boli. Sem spíce špatne ležal. Matraca je dola noha. A moje stave hakle nesluchaja na mne. Leva noha sa nevýba a prava tež nic. A ruce mám styknene, ako bych som modlil. Nemôžu sa ani doprava, ani doleva obročiť. Božo, pomaj. Tu je tak vúzko. Mi sa zdá, zo je z každého boka deska. Mie dusy, chcú sa obročiť. Skribeta na bruch. Mojla, tiež najprv raz jenoš na jeden bok. Ale neporadí sa mi. Korno, chce sa mi puknúť. Když vám povedam, što sa vokove mi stáva, nebudete mi viriť. Ale budete zrozumiť, čo odľa dobu sa obročiť, abo lipe stanúť. Som duchúne. Faro s čevom a dušu a jako tajky zadere meče svojich vôcku zamovite. Hižo, jako dječo čujach sa povované, cirkvi svúžič a tuž pie púč jasne. Po božích kázniach som sa hižo tede mil, no haj, znamenča zväčša. A vúčby katolské cirkve sú mi vo sebe blízke. Všetko je jasne riadované a kruče postajené. Vieš dokladne, kak máš sa zadržiť a što sa očakuje. Jako duchovný som s dobrým šikvarom. Kodžu kožu nedelu kemši. Ja vinu nic jenož to, keš je to moje dživo. Kodžu rade kemši. Na božích všach ja tak rejne čicho. To mám rade. Všice sú zanorjeni do sviateje čišine. Jenož ja smiem ju přetrnič. Z modlitvu, za žonovaniom, z napomínaniom. A na moje predovania vám praju natesom, knieže vodaj mi, natesem samo kus kordu. Překvadujú si celé dokladne voči mu ryčič. Tode nan du nastok us jatem pisme. Drudes wo ich wopkic buonjach. A jako faro wopkic buje savio novelle. Ludjo šak mis buodnem stole telko ne poveda ja kelkoš bychu dobili. Pšetso zaso wopkic buju so ne prekročija moje vodski jenež bozne kaznje, ale so so tež vo starodavne zvučene vašne a normy ne starajo. Zajš u niečelu nakemšach sem virivoch vo pomerach žonu a muži rozvučujo. Ale nie sem so tak dere ču. Predovanie nie so mi radživo. A netko zmeja moje vodski runie tel, jako moje posledne pomiatku. Povobeže sem so lenu, voce náš vúspio, a si vúsnu. Stane, viac nesem. Hišče dono špora som vúdechal. Netko mi tiež svita, čo odle je tu tak vúsko, o môj Božo. Čo odlach chcú sa vobročiť? Zmejú da mirne v odpočink? Polonaj, čo tola raz, štúme krovú nese. Zo chce sa súsod ze mnú vúdednač, nech je. Ča živine nie je mi rade vidžo. Ale so mi tiež mádle na poslednú češť vo pokazuje. Zvone zvonia. Najväčší čas sa votuču. Mám svúžbu. Marioneta. Vona nega. Vona skončne zaso nega. Netreba jo zromadžiznú odprajíč. Nazbožo. Šako sú šitke podložky hižo vúčiščane. Na bielu paperu nic na tajku širojtu znova vúžívanú. To nie by vážnosť či viece odpovedovalo. Sekretárka je voložená. Po dňa je šo přijotoval. A potom je domovník zazvonil. Bije šrubik přičanil a so přitým odsunil. Šrubik sedeše na to kruče. Vova nažel tež. Jako so před dvěma legislaturnými periodami nichtu jace k volbám stajunil, je so domovník na znatého klankotvorca v obročiu. Nemožach u tola prineho sekretára a ľud přesvabič. Klankotvorc je skončne muž vysokú figuru stvoril, kotruž môžeš vodaleka poslúžovač. Domovník je nadok přerzal předsedu klanku před každým vážnym posiedženom na jeho jeje miestnosadžič. Šrubiky přepruvač a v pravom vokomiku vúradžovania na knefl stvúčič. Cová procedúra v obzamkneniu je so naraz zmeniva. Nekoci so dredživachu, ale voleného nimaš do prašenia staječ. Šako vun připoskuje. Ščerpne a mirne. A když je treba, samo vodkune. A vopši nygne. Domovník a sekretárka staje v bieskončných skvádach záriada, goma ze starých času namakavaj. Tun namazáš taj na prekruče sedžače šrubík. A hižo hýbaše so šo po zvučeném vášňu. Tak rozbudžať sa môže politika byť.

0: Za skralom živenja srpske skupine Vusmuš sme so přibližili hižo ku konci našej literárnej besady se Sylviu Šinovej. Jako finále ještě tole v jeje zbírce Mosty přes morjo jevia so tež štyri básne světoznaté polské básnice Vysławy Szymborskej, převožené od srbské autorky. Z recitáciu Sylvie Šinovej dveju jeje převožku z polščiny a z piesňu české zpíváky z New Yorka Marty Topferovej dáme našu džensnejšiu literárno spívnu hodinku huklinčeč. Ja ešte raz praju hutrobne džak k neni Sylvia Šinová a šim při posluchárjom Božeme a na zaslušenie při dalších našich husovaniu na rádiu Z.
1: Vysviava Šimborska spícu. Dži še so mi zo nešto pytach, nešto najske riskovane abo zubine, pod vožom, pod skodami, pod starý adresu. Rebach v kamorach, tyzach a faškach, bónych, netrebných vecu, podamo. Z kofru z vúčarach doživine leta a jezby, z došu v účasech zviadve listvy a vopina, nic na mňa. Vujach len na behach přes svoje nic svoje bydva, nebydva. Vostach ciacu tunach ze sneja a zabyča. Zašmiatach so kavačkoj tých gerkach a tukaniach. Zestokach povieto nabok a džišťovskú travu. Spytach dočinič predehať smirky zajšvoho lec dotka padaja, dúrie zaprasnu a čišina so rozpčestriva. Na koncu viac nevedžach, što bych tak dlho pytava. Otučich. Ľadach načasnik. Sun nebe ani dve a pol menšine trau. Hej, k tajkým činkam je čas núzovane od toho časa, zo poča odkryvač z piace vôl. Vyšviava Šimborska, náreč v byroje za namakanky. Sum nekotre bohuky popúču od juha na sever zubiva. A veľa bohu popúču od vúkoda na západ. V úhašachu som mi napšetco nekotre viezdy dželené od nebia. Podnúriva je som moru jedna kúpa za druhý. Neviem ani jace dokladne, dže vosta ich pázory, štú kodži mojim kožuchu, štú bydli moje skorpizne. Jako lezech na kraj, vúmrichu mi bracia a sotry. A jenož kostčička svieči ve mni ručnicu. Vúskočich ze svoje kože, rozformanich riapuky a nohy, veľa rázu, zubich rozum.

0: Hej, našu literárnu hodinku netko zakončíme a přidáme ešte niektoré melodie ze skralovného uslierského spivnika, ale ja tu ešte raz so jara utromne podľa knini Sylvie Šenovej poďakovať. Knini Šenova, ja som vám tak nekak te čítane ľubivo.
1: Hej, ja sa nadžijam, že ja som vám ľubivo. Ja mi ja chvíľke veselo, ďakujú za přeprošenie, ďakujú za příposlúchanie. Božeme.
0: Tuž božeme a netko nekotre melodie po hužických pučach auf Lausitzer Wegen po hužickým traktem.